To znela Polanková sonáta pre flautu a klavír v interpretácii Otílie Cilke a Sergeja Redkina z koncertného kostola v Kodani z júna 2026. Program pokračuje klavírnym kvintetom číslo 1 od Gražiny Bacevič. Predstavia sa nám Ludvík Gudým, Claire Wells, Michael András Grolit, Kansi Skara a Sergej Redkin.

divadlo na malé oblasti zvláštní příběhy dává. Herci, publikum, všichni v jedné pasti, návštěva, žádná sláva. Kolikátá už je to sezóna, žádný velký třesk se tu nekoná, kde zůstaly všechny ty lásky, touha i žal. Bez ovací, bez květin, bez lesku, zaskomírajícího potlesku, skončil další jímavý příběh, zhasněte sál. Program slibuje večer plný slav.

nikdo tu nezná. Každý večer se tady rozmotá, jedno klubko jednoho života, sedni si a dobře sedí.

nechal žádné věci v šatně, všichni v kabátech sedí. Proč to vypadá, že je něco špatně,

málo znám. Za to všecko, co mám dnes na triku, omlouvám se ctěnému publiku. Dopadlo to jinak, než jsem si představoval.

zástavě poleknutí. Pukneš kralou pledu, povolí Blanka a já se rozpomenu. Potápky vynoří se, za nimi neonové rybky a ze sluneční strany připlavou loďky plné medu. Vidíš, jak pomalu se šeří, jak ožívají břehy, převleč mi prosím košily, ještě teď před večeří.

ženě prostřít, nanosí na cínové mísy, dost pochutinek pro tři, vyrovná do řad na podnosy. Naber si tedy směle ta nejdražší z jídel a povykládej, co jsi viděl v

Viděl jsem cirkus nití a promočené stropy i slunce, které svítí na klece sly do opy. Viděl jsem zrezivělým kopím probodené bytí. Viděl jsem beránka a za ním černé stopy. Viděl jsem jeho bílé sliny na vlněné dece. Viděl jsem pěnu, jak se točí na přehrazené řece. Viděl jsem slepce, jak hledá holí jiné světy. Viděl jsem zemi a na ní rostodivné květy. Viděl jsem svoje oči z hlíny, jak lačně na ně civí. Viděl jsem na hladině stín i děti, jak se diví. Viděl jsem slovo ve svých ústech překousnuté ve dvě.

zástavě poleknutí. Pukneš kralou pledu, povolí Blanka a já se rozpomenu. Potápky vynoří se, za nimi neonové rybky a ze sluneční strany připlavou loďky.

srdce jak poušť, suší než suché víno, že ani kapku nenalije z láve, že neodpouští, čím je vino. Už ani Allah, ani Jahve, jestli je bílý kámen ještě ve hře. Tlučeli slavík z kaře lísky, ten, který noci nepřivykl, a srdci blíž je, nežli blízky. Uprostřed domu vyjedená spíš, pozlátko do ulice, zbytky do dvora, z kořápky rozemleté pro slepice, a uklizená síň i komora. Uprostřed domu vyjedená spíš, jen na dně hrnce přilepená rýže, pár bílých zrnek ještě sníš, a pak ho prázdný vrátíš do kredence.

kabát, srdce sevře, až bude pomoc na obtíž, že ani vítr neotevře okno či dveře, na tož mříž, až ticho poví, jestli bije, až bude na zahradě sníh, zůstane jenom poezie a tvoje ústa k naději. Uprostřed domu vyjede nás píš, pozlátko do ulice, zbytky do dvora,

spíš, jen na dně hrnce přilepená rýže, pár bílých zrnek ještě sníš a pak ho prázdný vrátíš.

Viděl jsem ve sluneční síti chycené svoje vidění. Viděl jsem zlaté prsteny v kalných kalužích. Viděl jsem nablýskaný svět z papírové hladiny. Viděl jsem automatickou líheň představ a iluzí. Viděl jsem svatého trpaslíka slunce krčit ramen. Viděl jsem jeho starou tvář tvářit se, že spím.

Viděl jsem ve skleněných tůních šidítka minci. Viděl jsem ve větvích viset zrcátka lží. Viděl jsem snílka mluvit o dalekých krajích. Viděl jsem za oknem poletovat sníh. Viděl jsem nad řekou živého panáčka z proutí. Viděl jsem plaváčka s lampou ve vlnách. Viděl jsem, jak zpívají, jak se oba kroutí. Viděl jsem, jak oklikou obcházejí strach.